0: voir.
1: Pour les ronds de cuir.
2: Znamení mrakem kleců a ve stínu orlic, pěti dobí jednoho, to je baví nejvíc. Tato hnědá nákaza zamořuje naše města.